Evropa je jednou z nejvíce urbanizovaných oblastí na světě. Nachází se zde velké množství měst, která jsou hlavními ekonomickými a sociálními centry. Jenže tato města jsou často ucpaná, což výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života. Evropská unie považuje městskou mobilitu za zásadní aspekt sociálního začleňování, který určuje, jestli jsou lidé s životem ve městech spokojeni. Chce proto ve městech vytvořit chytřejší a udržitelnější systém mobility. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na to, jak v evropských městech dosáhnout zelenější, zdravější a udržitelnější městské mobility. Udržitelnější mobilita ve městech představuje naprosto zásadní krok, pokud chceme dekarbonizovat dopravu, splnit cíle udržitelného rozvoje OSN a vytvořit systémy dopravy, které budou ekonomicky udržitelné, ekologické a dostupné pro všechny. Evropská komise v roce 2021 schválila nový rámec pro městskou mobilitu. Jedná se o velmi důležitou iniciativu, která má utvářet budoucnost dopravy v evropských městech. Je to komplexní plán, který chce změnit to, jakým způsobem se ve městech pohybujeme. V podstatě je to takový návod, jak dosáhnout ekologičtější, digitálnější a odolnější mobility ve městech. Městům má pomoci splnit cíl Zelené dohody pro Evropu, kterým je do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů o 90%. Základním kamenem tohoto nového rámce pro městskou mobilitu je propagace udržitelných druhů dopravy. Jde o to podporovat chodce, cyklisty a veřejnou dopravu, namísto toho, aby lidé jezdili v poloprázdných autech. Tento nový rámec má tedy městům pomoci s tím, aby udržitelná doprava byla dostupnější, spolehlivější a efektivnější, a lidé ji tak začali více využívat místo méně udržitelných alternativ. Také se zaměřuje na digitalizaci, která v rámci městské mobility hraje důležitou roli. Pomocí digitálních technologií lze totiž vylepšit řízení dopravy, omezit zácpy a zefektivnit veřejnou dopravu. Rámec má navíc usnadnit využívání sdílených služeb, jako například sdílených kol nebo spolujízdy, čímž by se snížil počet aut na silnicích. Dalším klíčovým aspektem je odolnost. Evropská unie se chce postarat o to, aby byla města připravena na jakékoliv mimořádné události a rychle se z nich dokázala vzpamatovat, ať už se jedná o extrémní počasí nebo různé krize, jako například pandemie COVID-19. K tomu je zapotřebí mít připravené pohotovostní plány a investovat do infrastruktury, která takové události dokáže ustát. Nový rámec pro městskou mobilitu nezapomíná ani na inkluzi. Je totiž důležité, aby městská mobilita byla přístupná všem bez ohledu na věk, zdravotní postižení či ekonomickou situaci. Dalším neméně důležitým aspektem nového rámce pro městskou mobilitu je financování. Evropská unie městům nabízí řadu možností, jak na projekty týkající se mobility získat finance. Tyto finanční prostředky městům pomáhají zavádět inovativní řešení, jakými mohou být například chytré systémy řízení dopravy či elektrické autobusy. Jako příklad si můžeme uvést belgické město Gent. Díky finanční podpoře od Evropské unie ve městě začali budovat udržitelnou mobilitu. Například zavedli nízkoemisní zóny a rozšířili infrastrukturu pro cyklisty. Díky tomu výrazně klesl počet aut a zlepšila se kvalita ovzduší. Od roku 2002 pořádá Evropská komise každoročně v polovině září Evropský týden mobility. V rámci něj propaguje čistou mobilitu a udržitelnou městskou dopravu, čímž usiluje o zlepšení veřejného zdraví a kvality života. Tato celotýdenní událost podporuje velká i malá města po celé Evropě v tom, aby zaváděla a propagovala kroky, které povedou k udržitelné dopravě. Také motivuje občany, aby místo aut vyzkoušeli i jiné dopravní prostředky. Nejenže tato akce upozorňuje na výhody udržitelné mobility, ale také pomáhá rozvíjet kulturu, v níž se občané aktivně zapojují do dění kolem sebe.
Města, která se k Evropskému týdnu mobility připojí, v rámci těchto 7 dní organizují celou řadu aktivit. Může se jednat například o hromadné cyklojízdy, dny bez aut nebo workshopy o městském plánování či pozitivních přínosech veřejné dopravy. Je to týden plný inovací a ukázek společné ochoty utvářet města, kde se obyvatelům bude dobře žít. Evropský týden mobility se posledních 20 let neustále rozrůstá. Každý podzim se do něj zapojuje přes 3000 obcí, a to od menších městeček až po ty největší evropské metropole. Jedním z největších úspěchů Evropského týdne mobility je to, že města podnikají konkrétní kroky, které mobilitu zlepšují. V roce 2023 například mnoho zemí jako součást trvalých změn zavedlo chytré dopravní technologie či různá řešení v rámci elektromobility. Pojďme si ukázat jeden konkrétní úspěšný příklad. Lublaň, hlavní město Slovinska, v posledních letech udává směr udržitelné městské mobility. Pravidelně se zapojuje do Evropského týdne mobility a podařilo se jí výrazně proměnit veřejný prostor. Ve městě se rozrostly pěší zóny, zlepšila se veřejná doprava a z kola se díky aktivní propagaci stal funkční dopravní prostředek. A toto úsilí se vyplatilo. Důkazem je, že Lublaň získala cenu Evropské zelené město roku 2016. Ve městě se také zlepšilo ovzduší a obyvatelé si tak mohou užívat kvalitnějšího života. V květnu 2023 schválil Evropský parlament usnesení o novém rámci pro městskou mobilitu. Zdůraznil v něm, že doprava ve městech má být udržitelná, efektivní a přístupná, aby občané po celé Evropské unii mohli žít lepší život. V usnesení také stojí, že abychom splnili ekonomické, digitální a zdravotní cíle, musí být městská mobilita postavena na chytrých, inkluzivních a multimodálních řešeních, která budou zároveň konkurenceschopná, udržitelná a dostupná. Mezi tato řešení patří veřejná doprava, aktivní mobilita neboli chůze a jízda na kole a také mikromobilita, do které spadají například elektrické koloběžky. I přes dosažené úspěchy před námi stále stojí řada problémů. Mezi ty nejpalčivější se řadí dopravní zácpy, znečišťování ovzduší a potřeba značných investic do infrastruktury. Zkrátka urychleně potřebujeme zdravější města. Abychom toho ale docílili, musí mezi sebou obce, politici a samotní obyvatelé i nadále spolupracovat. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: Filmen havde verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes i 2024 i Critics Week-kategorien, hvor den vandt Gann Foundation Award for Distribution og SACD Award som uddeles af Frankrigs forfattersammenslutning. De fem finalister er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelser hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Alcide De Gasperi era un visionario.
5: Alcide de Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida de Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide de Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
4: Nathan Trentino.
5: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin a tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentína a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperiho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen. Realizzeremo la sua visione. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Trčita na sola voce.
6: Sono le 6.
7: Più o meno.
8: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it, fai prima.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Tre città, una sola voce. 6023.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Otkako je u veljači 2022. Rusija pokrenula nezakonitu invaziju, Evropska unija financijski i materijalno podupire Ukrajinu te osuđuje agresiju Rusije i sankcionira odgovorne. U ovom podcastu sagledat ćemo trenutačno stanje.
12: Slava Ukrajini!
13: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
14: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
15: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
11: Prema podacima promatračke misije Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ukrajini, do kraja 2023. u gotovo 2 godine ruske invazije na Ukrajinu, Poginulo je više od 10.000 civila, a još gotovo 20.000 ih je ranjeno. Rat je uzrokovao i humanitarnu krizu, jer su tisuće Ukrajinaca interno raseljene ili pobjegle u inozemstvo. Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice očekuje da će se tijekom 2024. stanje pogoršati, naročito u istočnoj i južnoj Ukrajini, gdje su raketiranja i napadi na infrastrukturu postali svakodnevnica. U narednim mjesecima više od 14,5 milijuna stanovnika Ukrajine trebat će neki oblik humanitarne pomoći. Očekuje se da će se broj izbjeglica koji su potražili zaštitu u Europi stabilizirati na otprilike 6 milijuna, jer dio izbjeglica odlazi u zemlje domaćine, a dio njih se vraća u Ukrajinu. Rat ima razorne učinke i na ukrajinsko gospodarstvo. Samo 2022. bruto domaći proizvod Ukrajine smanjio se za trećinu, dok je nezaposlenost eksplodirala. U zajedničkom izvješću iz ožujka 2023. ukrajinska vlada, Svjetska banka, Europska komisija i Ujedinjeni narodi procijenili su trošak obnove i oporavka Ukrajine nakon prve godine rata na više od 380 milijardi eura. No to je samo procjena čija je svrha dočarati razmjere ratnih razaranja. Osim ljudskih žrtava i štete po gospodarstvo, rat ostavlja dugoročne posljedice i na okoliš. Ukrajinsko ministarstvo zaštite okoliša i prirodnih resursa procijenilo je da je ruska invazija od početka rata do sredine srpnja 2023. prouzročila oko 53 milijarde eura štete u okolišu. Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša istaknuo je da se Ukrajina suočava s brojnim krizama povezanim s kemikalijama, oružjem i vojnom opremom. Problem predstavlja i niz onečišćujućih tvari te šteta nanesena naseljenim područjima i prirodi. Rat je ugrozio i poljoprivrednu proizvodnju u Ukrajini, koja nije od životne važnosti samo za gospodarstvo zemlje, nego i za sigurnost opskrbe hranom na svjetskoj razini. Odnosi Europske unije i Rusije napeti su od 2014. Uzroci tome su rusko nezakonito pripojenje Krima, podupiranje separatista u istočnoj Ukrajini, kampanje dezinformiranja i interna kršenja ljudskih prava. Europska unija stoji uz Ukrajinu od početka ruske invazije 24. veljače 2022. Od tada je, jedan za drugim, doneseno 11 paketa sankcija dosad neviđenih razmjera, usmjerenih protiv ključnih sektora ruskog gospodarstva i političke elite. Sankcije su nametnute i Bjelarusu i Iranu zbog njihove umješanosti u rat. O stvarnom učinku sankcija na rusko gospodarstvo uvelike se raspravlja. Unatoč izazovima, analitičari smatraju da su one već ispunile tri važna cilja. Poslale su Rusiji snažan signal o jedinstvu Zapada, trajno su oslabile ruske vojne kapacitete te guše njezino gospodarstvo i energetski sektor s dugoročnim posljedicama. Međutim, brojni stručnjaci upozoravaju da sankcije nisu dovoljno učinkovite da bi ograničile sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini, pa ih stoga treba ojačati dodatnim mjerama. Potpora Unije ne očituje se samo u sankcijama protiv Rusije. Unija također pruža gospodarsku pomoć Ukrajini. Vrijednost potpore koje je Unija pružila Ukrajini i Ukrajincima od početka rata do kraja 2023. popela se na gotovo 85 milijardi eura. To uključuje financijsku, humanitarnu, proračunsku i vojnu potporu Unije, država članica i europskih financijskih institucija. Tome treba pribrojiti i pomoć državama članicama da podmire potrebe ukrajinskih izbjeglica. 1. veljače 2024. pregovarači parlamenta i vijeća postigli su dogovor o instrumentu za Ukrajinu. Taj financijski paket, težak čak 50 milijardi eura, doprinijet će oporavku i modernizaciji Ukrajine do 2027. Dogovorom je predviđena i mogućnost da Rusija snosi potpunu odgovornost za sukob te goleme troškove sanacije nastale štete. Poslije izvanrednog sastanka Europskog vijeća, predsjednica komisije Ursula von der Leyen izjavila je:
6: Europsko vijeće ponovno je potvrdilo da Europa nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu. Svi znamo da se Ukrajina bori za nas i zato ćemo je poduprijeti potrebnim sredstvima i pružiti joj prijeko potrebnu predvidljivost koju zaslužuje. Usto smo s ovih 50 milijardi eura kroz 4 godine poslali snažnu poruku Putinu.
11: Tijekom prve plenarne sjednice u veljači 2024. predsjednik Europskog vijeća Charles Michel naglasio je da je 27 država članica jednoglasno donijelo odluku u okviru europskog proračuna. Od nezakonitog pripojenja Krima i Sevastopolja 2014. Europski parlament glasno je tražio stroge sankcije protiv Rusije. Osudio je rusku agresiju na Ukrajinu i zatražio proširenje i bolju provedbu sankcija te oduzimanje zamrznute ruske imovine u svrhu podmirenja troškova obnove Ukrajine. U travnju 2022. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola bila je prva čelnica Unije koja je posjetila Kijev od početka ruske invazije. Time je demonstrirala da Unija podupire Ukrajinu. 2 godine nakon početka rata na plenarnoj sjednici kazala je:
6: Nekoliko tjedana nakon početka invazije govorila sam u ime ovog parlamenta pred Ukrajinskom vrhovnom radom i stajala uz bok predsjedniku Zelenskom u Kijevu. Obećala sam u ime svih nas da ćemo stajati uz Ukrajinu i Ukrajince dokle god treba. Tijekom protekle 2 godine Europa je poštovala to obećanje i dalje će ga poštovati. Naša politička, gospodarska, vojna, financijska, humanitarna i diplomatska potpora je nepokolebljiva.
11: Parlament je također podržao nastojanja Ukrajine da postane zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Zastupnici su pozvali države članice da započnu pregovore o pristupanju, koji su otvoreni u prosincu 2023. Taj će proces potrajati, jer uz prenošenje europskog zakonodavstva u nacionalno pravo zahtjeva i društvene promjene. Treba će vremena, ali put ka članstvu je otvoren. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
10: Il premio Lux del Pubblico per il cinema europeo 2025.
5: Il vincitore del premio Lux del Pubblico per il cinema europeo 2025 è Flow. Gli altri 4 finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
10: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
7: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
10: I cinque film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
7: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
10: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
16: Tre città, una sola voce.
17: 6023.
18: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
19: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
18: Aiutaci a fermare questa vergogna.
19: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
21: Quali sono i vostri contatti?
20: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
23: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
22: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
24: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
23: Il biotestamento è questo.
25: Scusi, per il biotestamento?
26: Vuole fare il biotestamento anche lei.
22: Ma perché?
25: Perché posso.
24: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
27: Ciao! Sound System, Moia Radio 6023. Aro!
28: Sessanta due tre.
29: Sei zero venti che?
28: Sessanta ventitré.
29: Sei zero due tre.
28: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Když se řekne Evropský parlament, vybaví se nám obvykle europoslanci, kteří hlasují v jednacím sále. Ve skutečnosti se v parlamentu hlasuje pouze jednou měsíčně, během plenárních zasedání. Co vlastně tato zasedání jsou a jak probíhají? Každý měsíc, kromě srpna, se parlament schází na plenárním zasedání ve Štrasburku. Toto zasedání trvá 4 dny a řídí se pevným programem, kterému se říká pořad jednání. Kromě toho se parlament schází ještě na dodatečných dílčích zasedáních, která se pravidelně konají v Bruselu. Plenární zasedání jsou stěžejním bodem legislativní činnosti, kterou vykonávají parlamentní výbory a politické skupiny. Europoslanci se na nich podílejí na rozhodování Evropské unie a prezentují svá stanoviska Evropské komisi a radě. Mají také příležitost

0: liší podle tématu a zvoleného legislativního postupu. Příkladem jsou parlamentní zprávy o legislativních návrzích Evropské komise. Poslanci o textech obvykle nejprve diskutují. Na vystoupení v takové diskuzi mají často jen velmi málo času, podle toho, kolik z nich požádalo o slovo. Hlasování jsou většinou krátká, za to rozpravy mohou trvat i několik hodin, pokud si přeje promluvit mnoho poslanců. Nejčastěji se vyjadřují ve své mateřštině. Tlumočníci jejich projevy simultánně tlumočí do ostatních úředních jazyků Evropské unie.
1: Po rozpravě přichází na řadu hlasování. Pokud se vrátíme k příkladu parlamentní zprávy, mohou poslanci její znění měnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Mohou tak některou z jejich částí vypustit, přeformulovat, nahradit či rozšířit. Nejprve hlasují o každém pozměňovacím návrhu zvlášť a teprve poté o celkovém pozměněném znění. Probíhá to v dost svižném tempu, protože pozměňovacích návrhů jsou někdy stovky. Málo se ví, že poslanci nejčastěji hlasují prostým zvednutím ruky. Předseda či předsedkyně pak konstatuje, který návrh získal většinu hlasů. Dokážete si jistě představit, že si přitom musí dávat velký pozor na to, aby nedošlo k mýlce. Pokud má sebemenší pochybnost, požádá o elektronické hlasování, které poskytne přesnější výsledek. Na plenárním zasedání rozhoduje Evropský parlament nejčastěji nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů. Aby byl výsledek hlasování platný, musí být parlament usnášeníschopný, což znamená, že je přítomná alespoň třetina poslanců. V případě, že tomu tak není, odloží předseda hlasování na příští zasedání. Po hlasování se mohou poslanci znovu ujmout slova, aby svou volbu nebo volbu své skupiny zdůvodnili. Na výsledek hlasování může reagovat také Evropská komise, která případně informuje o svých závěrech.
0: Tím výčet všeho, co se děje na plenárním zasedání, samozřejmě zdaleka nekončí. Je toho totiž tolik, že by se to do jednoho podcastu ani nevešlo. Parlament zde například přijímá i roční harmonogram svých činností. V něm najdeme, ve kterých týdnech se konají schůze parlamentních výborů a politických skupin. Dobrou zprávou je, že debaty se vysílají živě na internetových stránkách Evropského parlamentu. Pokud parlament chcete navštívit osobně, můžete přijít i během plenárních zasedání. Dokonce můžete chvíli posedět v jednacím sále a sledovat, co se tam děje. Je to dobrý způsob, jak se o plenárních zasedáních dozvědět více a zažít na vlastní kůži demokracii v akci.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Mercosur je sdružení několika zemí Latinské Ameriky, které spolu uzavřely dohodu o volném obchodu. Také je důležitým obchodním partnerem Evropské unie. Ta se již dlouhou dobu snaží obchodování s Mercosurem zjednodušit a zlevnit, ale stále se potýká s určitými problémy. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu budeme hovořit o tom, jaké příležitosti a výzvy obchodní dohoda s blokem Mercosur představuje a jak Unie upevňuje vztahy s tímto velkým obchodním partnerem.
3: Co to sdružení Mercosur ve skutečnosti je? Mercosur je zkratka španělského označení Mercado Común del Sur, což znamená společný jihoamerický trh. Dalo by se říci, že Mercosur je něco jako latinskoamerický protějšek jednotného evropského trhu. Stejně jako Evropská unie je i Mercosur společenstvím členských států. Původní seskupení založili v březnu 1991 Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. V červenci 2012 se připojila Venezuela, ale od prosince 2016 je její členství z politických důvodů pozastaveno. Nejmladším členem Mercosuru je Bolívie, která se přidala v červenci 2024. Členské země Mercosuru tvoří politický a hospodářský blok. Jeho účelem je usnadňovat politické a hospodářské výměny s ostatními zeměmi celého světa a upevňovat kulturní, politické a obchodní vazby mezi jejich

0: svými členy. Občané Mercosuru mohou svobodně studovat, pracovat, cestovat a žít v kterékoliv z ostatních členských zemí.
1: Nyní se podívejme zblízka na vztahy mezi Evropskou unií a Mercosurem. Obě uskupení jsou dlouhodobě důležitými obchodními a investičními partnery. Například v roce 2023 vyvezla Unie do zemí Mercosuru zboží v hodnotě 56 miliard eur. Konkrétně stroje, zařízení, chemikálie, léčiva a dopravní zařízení. K vyváženým artiklům patří pochopitelně i služby. Můžeme zmínit třeba telekomunikace, námořní dopravu či poštovní a kurýrní služby. V roce 2022 činil jejich objem 28 miliard eur. Z Česka míří do zemí Mercosuru mimo jiné letecké součástky a IT služby. Z Evropské unie vyváží do této oblasti více než 30 tisíc malých a středních podniků a celkově je Unie pro Mercosur největším zahraničním investorem. V roce 2021 měla EU v tomto regionu investice v celkové výši 340 miliard eur. Obchodní výměna je samozřejmě oboustranná a také země Mercosuru vyváží řadu produktů do Unie. Do Evropy proudí zejména minerální produkty, potraviny, nápoje, tabák a rostlinné produkty. Jediná oblast, do níž Mercosur vyváží více zboží než do EU, je Čína.
0: Evropská unie se dlouhodobě snaží o to, aby hospodářská výměna přes Atlantik fungovala hladce, a proto postupně uzavřela obchodní dohody téměř se všemi zeměmi Latinské Ameriky. Mercosur byl po dlouhou dobu jediným velkým obchodním partnerem v regionu, s nímž psané smlouvy nedosáhla. Proto je uzavření dohody o volném obchodu s Mercosurem tak důležité. Pro širokou škálu produktů by přestala platit cla a vzájemné obchodování by nebylo tolik zatížené byrokracií. Zjednodušilo by se a zlevnilo. Jednání o dohodě začala již v roce 1991 a v zásadě byla dokončena v roce 2019. Kvůli vnitřním neshodám v EU však dohoda dosud nevstoupila v platnost. V roce 2023 byla jednání obnovena a jelikož někteří kritici vyjádřili obavy ohledně ochrany životního prostředí v zemích Mercosuru, stal se součástí podmínek dohody závazek Mercosuru přistoupit k Pařížské dohodě a bojovat proti odlesňování. Jednání mezi EU a čtyřmi zakládajícími členy Mercosuru skončila v prosinci 2024. Prezidenti Argentiny, Brazílie, Paraguaje a Uruguaje se pak na summitu Mercosur v Montevideu setkali s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou, která vzájemná jednání shrnula těmito slovy.
2: This agreement is not just an economic opportunity.
3: Tato dohoda není pouze hospodářskou příležitostí. Je to politická nutnost. Jsme partneři a smýšlíme podobně. Máme společné kořeny. Naše historie a kultura jsou provázané. Na obou stranách věříme, že otevřenost a spolupráce jsou skutečnými hnacími silami pokroku a prosperity. Jsem si vědoma toho, že vane silný vítr, který žene svět opačným směrem k izolaci a fragmentaci. Ale tato dohoda jasně proklamuje náš postoj. Na globální scéně stojíme společně jako partneři. On a global stage as partners.
1: Jak poznamenala předsedkyně Evropské komise, ne každý je s partnerstvím mezi Unií a Mercosurem spokojen. EU panuje široký nesouhlas s obchodní dohodou, například ze strany zemědělců. Tvrdí, že nejsou schopni vyrábět a prodávat své produkty za stejné ceny jako země Mercosuru. V roce 2024 dosáhly protesty zemědělců vrcholu v zemích jako je Belgie, Francie a Německo. Počátkem roku 2025 protestovali na československých hranicích i zemědělci z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Dohoda stále vyvolává obavy i z odlesňování a ničení amazonských pralesů. Kritici se domnívají, že rozsáhlejší obchod se zeměmi bloku Mercosur zintenzivní negativní dopady na životní prostředí. Znepokojení způsobují i normy bezpečnosti potravin v zemích Mercosuru. Podle Evropské komise jsou však tyto obavy neopodstatněné. Poukazuje na to, že závazky k ochraně životního prostředí jsou v obchodní dohodě nyní zahrnuty. Také tvrdí, že právě v oblasti bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat či ochrany pracovních práv dohoda zajišťuje spolupráci. Stanoví též kvóty a omezení pro dovoz citlivých zemědělských produktů, jako je drůbež, hovězí maso a cukr. To znamená, že tyto produkty nebude možné dovážet ve velkém množství. Navíc se plánují kontroly dovážených potravinářských výrobků, aby vše probíhalo v souladu s evropskými pravidly.
0: Postoj Evropské komise je jasný, ale parlament se k dohodě nevyjadřuje jednotně. Někteří europoslanci chtějí posunout partnerství mezi Unií a jihoamerickým blokem na ještě vyšší úroveň, zatímco jiní jsou jasně proti dohodě. Staví se na stranu evropských zemědělců, kteří se obávají, že cenám zboží z Mercosuru nebudou schopni konkurovat. Podle Gabriela Mata, hlavního vyjednavače parlamentu pro dohodu o volném obchodu, však problém spočívá jinde.
3: Pokud odmítneme dohodu ratifikovat, problémy zemědělského odvětví se nevyřeší a navíc vyšleme signál, že Evropa nechce být lídrem, ale spíše dovolí, aby z nabízených příležitostí těžili ostatní.
1: Aby dohoda mezi EU a Mercosurem mohla být uzavřena a aby vstoupila v platnost, musí ji schválit jak Evropský parlament, tak členské státy Unie. To, zda jsou Unie a Mercosur připraveni ve svých vztazích otevřít novou kapitolu, vytvořit nové příležitosti pro oba regiony a překonat výzvy, kterým čelí již dlouhou dobu, se teprve uvidí. Jedno je ale jisté. Partnerství mezi Unií a Mercosurem je křehké téma a je třeba k němu přistupovat velmi citlivě. Otázka, jak dlouho bude trvat, než se dosáhne dohody o všech aspektech partnerství, tuhle chvíli zůstává nezodpovězená.
3: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
4: Recita una sola voce.
5: 6023.
4: Radio 6023. 6023.
6: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Od 2011. svakog 13. listopada obilježava se Međunarodni dan jednostavnog jezika. Sigurno se pitate zašto bi vas to trebalo zanimati. Možda niste ni svjesni koliko jednostavan jezik utječe na vas. Zamislite da ste pozvani na večeru gdje vaš sugovornik upotrebljava riječi koje bi svakoga natjerale da otvori riječnik. Iritantno, zar ne? Što hoće taj pametnjaković? Pokazati koliko zna? Upotreba složenih pojmova i nejasnih fraza ne pomaže u komunikaciji, nego podiže zidove među ljudima. I mi nesvjesno svakodnevno upotrebljavamo riječi koje nisu jasne svima. Možda se radi o tehničkom žargonu, pojmovima svojstvenim našem zanimanju ili riječima poznatim samo nekolicini. No postoje rješenja. Uvijek postoji sinonim koji je poznat svima ili objašnjenje koje će im pomoći da shvate i tako im približiti ideju. To je jednostavan jezik, jasno izražavanje i pojmovi koje svi razumiju. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.